0: Mají možná právo si myslet, co chtějí, nebo ne?
1: Nemají.
0: Mají jim pohled na svět.
1: Ale co to je? Ale trošku magor. Trošku

sporák, buzny se vozíte na škodách, slepice letí jako kodák, píču, já nejsem tvůj obchodák, ale nabitej jsem jako obchodák. Máme to lehký, máme to lehký, máme to lehký, máme to lehký, proto mi dával život jen pěstí, nebrečím citů, život je hezký.